0: And you can just declare a copy of cardiac arrest, 1360 East Gulfview Drive.
1: This over, ma'am.
0: 1360 East Gulfview Drive. Caller provides his mother's unresponsive. 54-year-old female, not conscious, not breathing. Fire rescue has a call. Case is 843.
1: She's on fire for a minute.
0: 1092.
1: Yeah, for...
2: Yeah. 5913, Southwest 26 Terrace.
1: That's what.
0: 12.
1: 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.

0: Bravo for Via Vegas. 10-4, 2-4-1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Are you back in the district?
1: Nice one, thank you.
0: Three Bama 50.
1: Remember, black Tesla, occupy one time, all of us.
2: Denver, 10-6 Timothy, 1300 block at the Boulevard.
0: One four, and I'll be contacting BCAB.
2: You have an address for that location?
0: Yeah, I'm sorry, it's 300 Terminal Drive.
2: So.
1: Yeah, first you see.
3: Open line, shuffling in background, 20 via latitude, longitudinal instrument, 2 callbacks, TFMB 39017.
4: Uniform 19341.
5: Uniform 10 Bravo 5 10 50 700 EC, 11 5 59.